0: Rit. Volím pršutý zubaca, volím tečuka se maca, volím kame druhý dvory, volím šuga pomidory, volím zazba po obidu, volím kase druhý jdu, još najviše volím sebe, za sve drugo mi se jebe.
1: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.